0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vás pozveme na miesta, kde sídlia holuby a domov majú básne z kovu odliate. Tak nazvala autorka Táňa Kusá zvony, o ktorých vám vo svojom umeleckom dokumente chce porozprávať. V roku 1951 bol odliatý posledný zvon na Slovensku. Smrťou Trnavčana Adolfa Alexandra Fischera sa skončila 700-ročná tradícia slovenského zvonolejárstva, na ktorú sa ťažko nadväzuje. Preto slovenské zvonice ozvučujú tri moravské rodinné dynastie, ktoré doteraz dodržiavajú receptúru zdedenú po svojich predkoch. To sú slová bývalého riaditeľa Západoslovenského múzea v Trnave Milana Petráša, ktorý v roku 1992 vybudoval kampanologickú expozíciu. Po stopách zvonolejárskych majstrov sa vydala tiež autorka fíčra Táňa Kusá. Navštívila zbraslavskú dielňu Petra Manouška, halenkovskú Jozefa Tkadleca a bola tiež pri prvom slávnostnom zvonení štvortonového Urbana a dvojtonového Jána v kostole svätého Egídia v Bardejove. Najväčšiu tonáž vo svojej dielni odliala v Brodku u Pšerova Marie Tomášková-Dietrichová. Medzi protagonistov fíčra však patria najmä spievajúce sochy, ako zvony zvyknú nazývať. Premiéra fíčra s názvom Básne z kovu odliate bola v roku 1996. Je to debut vtedy začínajúcej rozhlasovej dokumentaristky Táne Kusej. Nasledujúcu nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave.
2: Fíha, to je ako si strmo.
3: Áno, ideme hore na zvonici.
2: To je koľko schodov?
3: Neviem, som nepočítala.
2: Nie tak veľa, ako som si predstavovala. A... tak, tu sú tie zvony.
3: A raz, sa páči.
2: Dva, tri, štyri.
3: Máme štyri zvony.
2: A to koľkokrát takto chodíte?
3: Chodím trikrát za deň, ráno na obeď a večer. Teraz som to takto krát zriedila, lebo som chora na nohy. Tak chodím iba pre svetou onšou a večer tiež pre svetou onšou. Už ani sama neviem, ako som do toho padla. No ale vykonávam to rada. A s láskou a s poctivosťou. Máme tu naručné zvonenie, normálne lanami. Musím dobre mať dobrú sílu, aby som to utiahla. Najprv jedným a potom pri niektorých príležitostiach aj dvoma.
2: Pani Oravcová, vy máte vlastne celý svätý Jur pod svojimi nohami. Vy vidíte z okna celý svätý Jur.
3: Áno, na najvyššom miestečku na zvonici a vidím ozaj celý Jur, keď vidím sem hore. Tak aj sa popozerám každý deň. Aj na tie vinohrady, aj vzadu máme zase malé Karpaty. Tak mám to tak denne pred očami všetko.
2: A na tento najväčší zvon zvonívate?
3: Najveľký sa nezvoní, lebo je prasnutý, ale ináč je veľmi, mal veľmi pekný zvuk, ktorý bolo počuť až do Bratislavy, keď sa rozvúčal.
4: Čo ruka v jame, tovariši, a plam ohňa vytvorí, to vysoko vo zvonici z veže o nás hovorí.
5: Hlahol Márie a Bartolomeja, ktoré rozhojdala zvonárka Anna Oravcová, sa z drevenej zvonice pri kostole svätého Juraja rozlieha 46 rokov. A smeruje i na západ, do Husovic pri Brne. Na miesta, kde od roku 1908 stála zvonolejárska továreň Rudolfa Manouška najstaršieho. Tieto zvony zhotovil jeho syn Rudolf a po ňom pokračuje v rodinnej tradícii spolu s matkou tretí Manoušek v poradí, Petr Rudolf. Vyberme sa teda zo Svetojurskej zvonice najprv do Zbraslavy pri Prahe, kam sa Manouškovská dielňa presťahovala.
6: Máme i mnoho fotografií ze zvonů, které se dodávaly na Slovensko, ať už to bylo třeba pro Námestové, nebo Mariatál, nebo do Svatého Juru, do Nitry, co se pamatuju, že táta dodával velké zvony. A i na východní Slovensko jsme i v těch posledních desetiletích, kdy tady se tvrdilo, že vlastně zvony se neodlévají, tak to nebylo pravdou. A my jsme mnoho zvonů speciálně tam do té oblasti od Košic na východ a od Košic na sever i na jih dodávali mnoho zvonů i do těch okrajů vlastně až ve východním cípu republiky, ať je to Vysoká nad Uhom, nebo Michalovce, nebo Trebišov, až na slovenské Nové Město, a co si jenom vybavím na Mátkově z paměti.
5: Tři zvony pre kostol vo Vranove nad Topľou, zvon Mária, svätý František a zvon troch košických mučeníkov pri svojej návšteve vysvetil pápež Jan Pavol II. A sú pýchou Jozefa Tkadlesa mladšieho a jeho rodičov z Halenkova.
7: Nevím, kde vlastně jsou ty prvopočátky, kdy jsem se dotkl toho zvonu, protože jsem se narodil v domě. Jeho součást byla dílna a v naší kuchyni jedli, svačili ti dělníci, kteří pomáhali otcovi při tom zrodu těch zvonů. Takže zásluhou svého otce, který navázal na tradici svého otce, který pracoval jako kovář, tak otec začal vyrábět příslušenství ke zvonům a odtud potom již byl další krok, nemalý, k tomu, aby mohl zhotovit své vlastní zvony. Tady toto se událo koncem 50. let, kdy začal dělat první kroky, aby mohl rozezvučit těleso, kterému říkáme zvon.
5: Marie Tomášková Dytrichová z Brodku u Přerova odliala pre Bardejovský kostol svätého Egídia najväčšiu tonáž vo svojej dielni, štvortonového Urbana a dvojtonového Jána.
8: Moje dcera Letície Vránová Dytrichová převezme štafetu našeho řemesla v Brodku po mne. Už 10 rokov pracuje se mnou, můžu říct, že se vlastně učí, protože výuční list dostane až 10. rok práce v dílně. Dozví se celý výrobní technologický proces a naučí se ovládat hlínu modelářskou a modelování forem. Ale to neznamená, že bude mistr zvonař. Pouze byla dokonale zaškolena, no a teď bude záležet na tom, kolik roku a kolik práce bude mít, aby získala tu náležitou praxi. Já pracuji v tomto oboru už 30 roků a teprve si myslím, že Urbanem jsem dostala takovýto nejvyšší ocenění a sama tvrdím, že jsem se stala dámou od zvonu.
9: Čo synom zeme skrytý v clonách meniaci osud prináša, to na korunu udrie zvona a všetkým ďalej roznáša.
7: Je to cesta neustáleho hledání a poznávání. A zvonařská práce je taková, protože není to jenom jedno řemeslo, je tady zastoupeno spoustu lidských dovedností, je tady výtvarná práce, je tady slévárenství, je tady metalurgie, formovací směsi, je tady kampanologie, je tady technické příslušenství ke zvonům, to znamená zámečnická činnost, zámečnické práce. Není to práce jednoho člověka, je to týmová práce a zvonař jako takový ji završuje.
5: Manouškovci, Tkadlecovci a rodina Tomáškovsko-Dytrichovská sú tri moravské dynastie, ktorým sa vo zvonolejárstve darí. Zoznámila som sa s nimi postupne. Najprv ma zvedavosť priviedla do Zbraslavy, do dielne Petra Rudolfa Manouška, ktorá je v malom dome oproti niekdajšiemu sídlu Přemyslovcov. V Brodku u Přerova, kde je najväčšia európska zvonolejárska dielňa, som nebola. Za to s pani Máriou Tomáškovou Dittrichovou som sa zoznámila pri prvom slávnostnom zvonení Urbana a Jána v Bardejove. No a Jozefa Tkadleca mladšieho som navštívila pred mesiacom v jeho dome s dielňou v Halenkove na Valašsku. Dopočula som sa totiž o jeho najnovších ambíciách, ale o tom neskôr.
7: Dnes se zrodí každý zvon. Musíme navštívit místo, kde má být umístěn, kde má zvonit, jaká je to věž, jaká je to architektura, jakým způsobem ten zvon má být tam umístěný, jakým způsobem bude zvonit. Takže s těmito všechny věcmi se musíme seznámit a odtud můžeme navrhnout nový zvon, nový soubor zvonů, samozřejmě v návaznosti na zvony, které již umístěné a které zde již zvoní, takže po akustické stránce je změříme a od nich vycházíme a k ním přiřadíme další nové zvony, které budou znít náležitě na souzvuku s těmi ostatními.
6: Zvon nemůžete prodat jako třeba méně kvalitní někomu jinému ze slevou. To je vždycky práce na určité místo s konkrétní výzdobou, s konkrétním tónem a pokud dojde k sebemenší odchylce, například v těch zvonech do zvonohry Loreta, pokud by došlo k sebemenší odchylce, tak bychom je bývali museli jedině rozbít. Pokud člověk udělá chybu třeba na začátku, tak u zvonařiny je jeden problém, nemáte možnost kontroly v průběhu práce. Takže pokud byl třeba ten profil špatně spočítaný, tak to zjistíte, až když je ten zvon odlitý, dřív ne. Dřív to nelze zjistit. Stejně tak, pokud udělám chybu teď, tady, při té práci na formě, vždycky se ten výsledek ukáže až v závěrečné fázi, kdy je vlastně celá práce hotová. Zvon právě patří mezi hudební nástroje pevně naladěné, mají zase tu výhodu, že se nerozladí. My je naladíme ještě v okamžiku, než se fyzicky narodí, než vůbec přijdou na svět, než vůbec ten zvon existuje, a existuje vlastně, dalo by se říct, jenom v naší představě v hlavě. Protože samozřejmě pokud zákazník přijde s přáním, že zvon má vyzvánět na smuteční síni, tak musí ten jeho hlas být trošku jiný než třeba na svatební síni, že? Nebo do zvonkohry. A pokud je to zvon do zvonohry, tak zase je tam značný nárok na přesnost. Tam je obvykle dáno velice přesně a striktně ladění, protože sebemenší odchylka, která by byla snesitelná při vyzvánění samotného zvonu na kapličce uprostřed polí, tak ve zvonohře není snesitelná, protože zvonohra hraje melodii a pokud interval půl tónu není půl tónem, a to nejenom v tom základním tónu, ale i v těch alikvotních, tak samozřejmě dochází k disharmonii.
8: Já jsem počítala se svým manželem a se svou dcerou ten tón na H0. Čili získala jsem tím výpočtem, který jsem zdědila po svých rodičích, řadu bodů, ty jsem si spojila a vznikl tvar budoucího zvonu. Pak rozměry toho zvonu, hmotnost a podle toho se zkonstruovala šablona. Začalo se pracovat, dvě části formy jsou na principu šablonování, třetí se modeluje rukama. A vlastně první dvě udávají ten tón. To je průřez budoucího zvonu. No a kdyby se ozýval ten tón zvonu, dejme tomu C, no tak je to fiasko.
6: Zvonovina je kov velmi tvrdý, takže nelze třeba u ní počítat s nějakým cizelováním, tak jak jsou zvyklí sochaři obvykle, že to, co na plastice je nedolito, takže se docizeluje, nebo případně dírka odlitá se zavaří autogenem, to u zvonu nepřipadá v úvahu. A to, co na zvonu je po odlití, tak tam zůstává, to, co na něm není, už nelze dodělat. Čili my máme pochopitelně zájem na maximální věrnosti a otisku té hlíny, a proto se právě používá receptura stará několik staletí, takže je to skutečně jílovitá hlína rozdělávaná pivem s přísadou kravské srsti a grafitu a další žáruzdorných příměsí. A do této hlíny se zase používají například plevy nebo i koňský trus, to je taky stará receptura. Všechno má svoji logiku. Stejně tak konopí, které tady vidíte, to v různých fázích do různých částí té formy se používá. Zatím není odpovídající náhrada a můžu vám říct, že ani ve světě, ve zvonárnách, které pracují po světě, tak není jednoznačně náhrada těchto přírodních technologií. Samozřejmě každý vyznává určité odlišnosti a tvrdí, že jsou nejlepší, to je pochopitelné. Konkrétně třeba ten kravský trus tam způsobuje probíhající vlastně chemické pochody, které zlepšují vlastnosti té hlíny, stejně tak jako to pivo svým kvašením, že, v hlíně. Pokud je tam třeba kravská srst v té hlíně, tak ta zase působí jako armatura při schnutí té hlíny a posléze při vypálení vyhoří a činí tu formu prodyšnou uvnitř, že ty plyny vznikající při zalití formy kovem mají kudy odcházet, že? To jsou všechno vlastně principy, které znali už tenkrát 400-500 let zpátky, jenom byl rozdíl v tom, že tenkrát snáze získávali všechny ty součásti, protože získávat té čistou kvalitní kravskou srst. S kobylincemi to není tak nejhorší, to je pravda, ale třeba v uplynulých letech získat plevy bylo unikátní, protože v době, kdy po poli přejel kombajn a všechno vyfoukal, tak vlastně plevy neexistovaly.
8: Bardějovští vždycky, když přijeli k nám na, buď na lítí, nebo pak na tu kolaudaci, nebo prohlídnoucí voskový model formy, tak přivezli našim chlapcům ochutnat smedného mnícha. Takže my okolo jsme ochutnali tohle, ale Urban pil poctivě přerovskou desítku zubr. No my stále pracujeme klasickým způsobem výroby zvonu u nás, proto používáme tyto klasické materiály. Jsme rádi, že jsou zatím všechny dostupné, protože museli bychom úplně změnit technologii výroby a nahradit tedy bentonity a jiné betonové směsi na výrobu. Myslím si, že to už nebude ono.
10: Tajomstvo ruských zvonolejárov v 15. storočí poodhaluje záverečná sekvencia filmu Tarkovského a Končalovského Andrej Rubľov.
11: Po strmom, klskom vchode schádza skupina lejárov. Vpredu je Boris. Zastane na dne úžľabiny, nakloní sa, oprie si ruky o kolená a hľadí pod nohy. Potom zdvihne zo zeme kúsok hliny a pozorne si ho prezerá. Dlhé, tenké prsty vopchá do hliny, zdvihne si ju k očiam, potom ich prižmúri a mekuší hlinu ako slepec. Sivobradý majster ho nedôverčivo a zvedavo pozoruje. Boris hnusene odhodí hlinu, utrie si ruky do nohavíc a prerývane povie. Nie, stále to nie je ono. Nie je to hlina, akú hľadám. Vždy sme ju brávali. Stade to? Namieta starec. Boli ste hlúpi. Andrejko, však je to zlá hlina. Na zlostene sa spýtuje Boris. Zlá? Ochotne mu dáva za pravdu. Urazený starec v bezmocnom hneve ovesí hlavu. Videli ste? Obráti sa chlapec k lejárom. Budeme hľadať ďalej, kým nenájdeme takú, aká má byť.
6: To je jedna ze scén toho filmu, která je naprosto pravdivá. Skutečně naprosto pravdivá. Tu hlínu my hledáme obdobným způsobem, protože samozřejmě my ty potřebné vlastnosti té hlíně tady dodáváme, ale pokud jich má co nejvíc už v tom stavu, jaký nalezneme, tak je to pro nás pochopitelně výhoda. Čím kvalitnější ta hlína, tak tím menší práci už s ní pak máme.
11: Taviči sa vrhnú k peciam, prerazia otvory na samom spodku a žiarivý kov sa rúti po žľaboch do formy s neopakovateľným, zavíjajúcim, hvízdajúcim spevom a hrubým, mnohohlasným hukotom. už tlmene hučí naplňajúca sa forma ako obrovská dunivá nádoba, do ktorej sa leje priesvitné tekuté striebro. Boris s hlavou sklonenou na bok sa započúva do rachotu ligotavej zliatiny striebra a medi. Myká sa od napätia, ktorému ide roztrhnúť srdce, vrieska zadúšajúca od radosti. Ale v poplašnom rastúcom hukote jeho krik nepočuť.

0: Stopy po rekviráciách som videla aj na stole z Braslavskej dielne. Petr Rudol Manovšek je totiž aj reštaurátorom a súdnym znalcom.
1: Tyto úlomky, co tu vidíte, ti nám většinou nosili lidé, kteří, když si jejich obec objednala v poslední době nový zvon, tak oni přinesli třeba ten úlomek s tím, že ho mají zachovaný od války, kdy v jejich obci rekvírovali zvon a při tom rozbití, protože obvykle za rekvizice rozbíjeli, tak každý z těch občanů, když mohl, tak si sebral aspoň ten kousek zvonu na památku. A ti lidé to opatrovali celá léta od války a přinesli to vlastně jako počinek na ten nový zvon, který se jim do obce vrátí. Takže se dočkali toho nového zvonu a přinesli nám ten úlomek. Tak samozřejmě my zase nechceme likvidovat ty kousky těch posledních zvonů, byť často už se nedá určit, co to bylo za zvon a od jakého zvonaře a stáří, ale je to opět tady dokumentem, takže to tady máme spíš jenom zase na tu památku pro nás. Často takový úlomek vlastně slouží jako jediný doklad o tom, jaký zvon byl poškozen nebo zničen, a já pak musím z tohoto úlomku identifikovat v podstatě přes velikost a stáří až tu hodnotu toho zvonu, respektive určit, jakou škodu vlastně ten člověk, který ten zvon zničil a rozbil, jakou škodu způsobil. Bylo to vždycky, ale bohužel teď za poslední roky je tomu častěji. A zřejmě to souvisí i s tím, že ty zvonice jsou často dost dezolátním, žalostném stavu, že je tam poměrně snadný přístup, a pokud na opuštěnou zvonici se dostane člověk, který skutečně nemá před ničím zábrany a najde tam zvon, tak zřejmě neváhá, než aby ten zvon bez ohledu na jakoukoliv historii a na jakoukoliv úctu k čemukoliv, aby ho rozbil na kusy a odvezl do sběrny surovin.

0: Ale zvon umiera nielen násilnou smrťou.
1: Zvon, který se rodí po tu tváře, který přichází s velkými obtížemi na svět, tak jako člověk je potom pokřtěn, má své kmotery, je vyzdvižen tak, jak si to lidi přejí, nebo tak, jak uspůsobí tomu zvonu život, je vyzdvižen na dedy hlavy a zvoní, tak i jeho starost o jeho zdraví

0: sú známe od stredoveku, žiaľ nemali dlhú životnosť a my poznáme v súčasnosti len niekoľko zvonov na Slovensku, ktoré boli zvárané a ešte sa na nich dá zvoniť. Väčšina skončila neskôr tým, že pukli na iných miestach alebo úplne boli deštruované. Pri zváraní a pri každej inej oprave dochádza k tepelnému šoku, k tepelnému spracovaniu kovov, k štrukturálnym zmenám a myslíme si, že najmä historické zvony by bolo neradno takto opravovať, skôr ich nechať puknuté, dať ich do niektorých zariadení múzeálnych či do pamiatkových inštitúcií, aby tam dokumentovali svojím tvarom, svojím vekom určité obdobie zvonolárskej výroby na Slovensku. Radšej treba odliať buď kópiu, alebo nový zvon. Je to podľa nás cesta schodnejšia, ale aj rozumnejšia.
1: Pokud sa o ten svar zvonu pokouší niekto, kto to nezná, tak může dojít až k rozvětvený trhliny, případně rozpadnutí toho zvonu na kusy. Pak už je ta oprava daleko složitější, ne-li nemožná. No, srdce se musí podřídit velikosti zvonu, protože srdce, kromě toho materiálu, ze kterého je vykované, protože srdce je výkovek z měkkého železa, to není bronz, tak musí respektovat velikost, váhu zvonu procentuálně, samozřejmě i ten způsob, jakým je vykováno, tak znamená nesmí mít ostré hrany. Že? Zvon může puknout buď tím, že to srdce, které stále tluče na stejné místo, po několik desetiletí nebo staletí spíš, tak samozřejmě se slabí tu stěnu zvonu. A pokud to seslabení přesáhne určitou mez, tak může dojít k puknutí. Druhým vlivem může být opět už zásah člověka ovšem, že třeba diletantsky nahradí to srdce zvonu srdcem větším s argumentem, že zvon bude slyšet o 3 domy dál. To se bohužel stává. Nebo nahradí to srdce vůbec jiným z nevhodného materiálu a ten zvon rozbíjí. Eventuálně někdo udělá nějaký zásah do zavěšení zvonu, případně namontují ten zvonicí stroj, zase neodborné konstrukce a ten zvon doslova rozbíjí. V 90% případů je to vinou člověka. Zvon ve své podstatě má životnost, dalo by se říct, 1000 let, protože nejstarší dochované zvony v naší podobě dnešní, to znamená odlité a záměrně vědomě laděné v tomto profilu, jsou zhruba u nás tedy kolem toho roku 1300 v Havlíčkově Brodě. Že? Takže 700 let má za sebou a lze předpokládat, že ta životnost je daleko větší za předpokladu, že mu lidé neublíží.
2: Princip zvonění je odzkoušen a vybudovali si ho staletí tak, že zvon se pohybuje ze strany na stranu a srdce zvonu zvon dobíhá. To znamená, že ho doběhne v jeho nejvyšší úvrati a uhodí do uhozového věnce. A toto se opakuje na jednu i na druhou stranu. Setkáváme se s tím, že mnozí lidé se nedomluví s tím zvonem, jak se říká, nekápnou si do noty a nemohou tento princip zachovat a udělají to, že zvonové srdce upoutají na pružinu, na lanko, na toto lanko eventuálně dá ještě závaží a zvonové srdce stojí, tomu řekneme upoutané srdce, a zvon do tohoto srdce naráží, tak jak se vyklání na jednu a na druhou stranu, do toho srdce naráží a tím si zkracuje svůj život. Takže i technické příslušenství není zanedbatelné, zvláště nad tímto můžu apelovat na Slovensku, kde je spoustu technických vybavení zvonů podceněno a jsou zde krásné historické zvony, které svým používáním jsou ohroženy.
1: Vždycky říkáme tak, pokud zvon bude zvonit denně, tak každých 150 let otočit asi. Ale to je trošku samozřejmě složitější pro tu budoucnost dávat nějakou takovou podmínku. U těch historických zvonů je potřeba dbát aspoň na občasnou prohlídku a na takovou kontrolu

0: jako u každého stroje, kterým vlastně ten pohybující zvon se závěsem a se zvonicím strojem je. A dříve v situaci, kdy chodil zvoník až ke zvonu a zvonil, tak se toto nestávalo samozřejmě. Teď, pokud mají zvonicí stroj a někdo kdesi stiskne knoflík, tak do okamžiku, než se ty zvony přestanou ozývat, se tam nikdo nejde ani podívat.
1: Vivo zvoko, mortuo splango, fulgura frango. Živých zvolávam, mrtvých oplakávam, blesky zaháňam.
2: Toto je jeden z najčastejších nápisov na zvonoch. Sú súčasťou reliefnej výzdoby spolu s vyobrazeniami svätých, po ktorých nesú aj meno. Výtvarnej stránke totiž zvonolejári venujú takisto pozornosť. Aj keď sú tieto spievajúce sochy, ako zvony zvykneme nazývať, pred zrakmi ľudí skryté. Najviac ma však fascinuje vzťah tvorcov k zvonom ako k ľudskej bytosti.
3: Zvonař určitě utíká ke zvonu a první, co udělá, tak po stranění těch nánosů, které na něm byly, tak na něj zazvoní, zjistí, jaký má hlas a jestli může mu dát vlastně ten rodný list, aby opustil zvonařskou dílnu a odešel k objednavateli.
4: 4 měsíce nebo 3,5 měsíce, kdy se vlastně vyráběla ta forma, tak rukama jsem hladila ten zvon, stejně jako teda ta moje dcera a můj zeť. A vkládali jsme do toho zvonu všechno to, co jsme prožívali my sami. A to vlastně učíte ten zvon mluvit. A proto, až potom do něj poprvé uhodím tím srdcem, tak chci od něj slyšet to, co jsem ho naučila. Jako to dítě, když se učí mluvit, že a pak odchází do světa, tak musí ukázat, co umí. Tak přesně ten Urban měl a Ján, oba tyto zvony měli ten úkol pro mě. Největší ten okamžik, největší je ten, když vlastně poprvé uhodíte do toho zvonu a on se rozezvučí. To je ten nejtěžší okamžik. A teď si představte, že u toho, když jsem poprvé uhodila na Urbana, tak u toho bylo 50 lidí cizích. Tak ani já jsem si s ním nemohla rozprávět sama, bez svědků. Jako poprvé, úplně poprvé. To nemám ráda, můžu to říct.
5: Pomaly a nezadržatelně se začne kývat těžké zvonové srdce. Jeho rozkyv je čoraz širší, čoraz těžší. Majstri stoja s pohľadom upreným na zem, sú samé ucho, na zvon ani nepozrú. Čakajú na zvuk. Iba preň robili celý rok ako strány. Boris s naširoko otvorenými očami uprene pozoruje rozkyv ťažkého srdca, ale zrazu sa mu nohy podlomia, zvalí sa na zem rovno do jarného blata. Centové srdce sa už takmer dotýka vnútornej časti zvona. Ešte raz, ešte a ešte. Čoraz bližšie k ťažkej medi, tajúplnej a mlčanlivej. Plný, hlboký zvuk sa oddelí od rozkývaného zvona a velebne sa nesie nad ohúreným zástupom.
3: Zvony, ktoré zvoní v místech svého určení, vždycky se mě dotknou, když tím místem projíždím a vzpomenu si to úsilí, které bylo, než se zrodili. Ale důležité je to, co tyto zvony říkají tamním lidem, jak co jim zvěstují, jak k ním se stupují z těch výšin a co jim hlásejí. To je pro zvonaře a pro mě jako člověka, který zasvěcil život výrobě zvonu, to nejdůležitější.
6: Zvon je přítel a sluha člověka. Je jeho zvukový přítel podľa toho, ako sa na niektorých zvonoch zvonilo, človek vedel, aký odkaz dostáva, aký pozdrav dostáva, akú pozvánku dostáva, o akú chvíľu ide. A ľudia podľa zvukov zvonov vedeli precíťovať aj rodný kraj, blízkosť miesta, kde bývajú. Vedeli sa tešiť, ale aj smútiť pri určitých chvíľach. Dnešného dňa je nekoordinovaného zvuku, či aj pazvukov, trošku viac. Je pravda, že tie zvuky zvonov už nie sú tak dominujúce, ale bol by som veľmi nerád, aby sme pristáli na spôsoby, že nás zvonenie vyrušuje. Sám som vyrastal v Brezne, kde sa tak posmiešne hovorilo, že buď v Brezne prší, alebo je hmla, alebo zvonia. Zvonilo sa až pol hodinu na obed a do dnešného dňa si spomínam na tú prekrásnu symfóniu tých tónov. Nikdy ma nevyrušovali. Je to otázka postoja, otázka zvyku, otázka štýlu života, či otázka možno aj takého zamyslenia, že je obed, že je čas, keď človek má vzdať hold aj oddychu, aj jedlu, či inej príležitosti.
4: 20. století je století, kdy lidé prožili určitý čas v takové církevní tmě, se dá říct, že byla touha ze všech udělat ateisty. Proto nevznikl vztah mezi člověkem a církví a návazně tedy ani vztah ke zvonům. Zvony umlkly na těch 40 až 50 roků a pouze v některých městech nebo některých vesničkách se ve 12 hodin v neděli zvon ozval, ale jinak 80% zvonů mlčelo. Proto dneska nejsou ochotní lidé denně třikrát po schodech vystoupit do věže, rozhoupat silou zvony a třeba dvěma, třema zvonit najednou. Protože lidé spohodlněli, je to málo marné, ta technika má své místo a my se jí trošku musíme podřídit. Lidská ruka velmi jemně rozhoupe zvon a nechá zvonit to, co ten zvon je schopen ze sebe vydat. Vyděšený, když vyběhne na věž a chce oznámit, že někde hoří, tak podle toho zvoní. Smutek má-li v duši ví, že někdo zemřel ve vesnici, tak taky zvoní jinak. A když přijíždí do města třeba svatý otec na návštěvu, no tak to je vznešená návštěva, také se takhle k tomu přistupuje.
5: Celý zadýchčaný vstúpil do vzdušnej klietky veľkého zvona. Chvíľu sa naň zbožne a láskyplne díval, potom ho oslovil a pohladil rukou ako dobrého koňa, ktorý má pred sebou dlhú cestu. Ľutovalo, že bude mať takú ťažkú robotu. Keď sa s ním takto pomaznal, zavolal na svojich pomocníkov v dolnom poschodí veže, aby začali. Tí sa zavesili na laná, vratidlo zaškrípalo a obrovský kovový klobúk sa pomaly rozhojdával. Konečne začalo vyzváňanie naplno. Celá veža sa triasla. Trámy, olovené strechy, kamenné kvádre, všetko hučalo odrazu. Od spodných pilierov až po trojlistkovú krúžbu v klenbe. Vtedy sa Quasimodo dostal do varu. Pobehúval sa mi tam, celý sa triasol spolu s vežou. Rozhojdaný a zúriaci zvon ukazoval striedavo obidvom stranám veže svoju bronzovú tlamu, hučiacu hromovým dychom búrky, ktorý počuť na štyri míle. Quasimodo mal z toho radosť ako vták zo slnka.
3: Inak zvony zvoní v Anglii, inak v Európe, inak na východě od našich hranic. A je to poznat, každý člověk to může vnímat a je to velice zajímavé. I z hlediska intonace, rytmu a souzvuku jednotlivých zvonů.
2: Takto zvolávajú veriacich na pravoslávne bohoslužby? Na evanjelické služby Božie v Brezne pozývajú tieto zvony? Z konkatedrály svätého Martina v Bratislave sa ozýva takéto zvonenie? Rímskokatolický kostol v Bobrovci ponúka zo svojej zvonice taký

No a doba donesla i nové myšlenky. To znamená doba po roku 89, kdy naše národy šly za jedným cílem, za cílem, který prezentoval i Páter Gális, který pochází ze Slovenska, který působí v Indonésii a je zde misijním otcem. Touto spojovací myšlenkou pro něj byly právě ty zvony, které měly sjednotit lidi, měly spojit lidi v dobré myšlence a dobré víře. Cesta zvonu do Indonésie byla dlouhá a svízelná a v konečném úhrnu trvala 3 roky. Urazili spoustu cesty po souši, po Dunaji, po moři. A než byli uzavřeni v celním prostoru v Indonésii, kde byli vězněni v podstatě 5 roku, protože nejenom dobrá myšlenka vždycky vítězí všude, ale je zde zapojené i různé jiné síly, i politické věci. Byli vysvěceni v obci Lendáku. Je to místo, které je významné svým koloritem, svým umístěním, svými lidmi, kteří zde žijí. Já si myslím, že každý člověk, který navštíví tu oblast, by se měl nějaký svátek nebo aspoň na tu nedělní mši zde zastavit, aby vyslechl, jak lidi umějí zpívat, jak rozezvučí své srdce a spojí je v jednu píseň. A to byly i ty slova otce Gálisa o sjednocení, o přístupu, o hlasu, který by měl znít pro tu širokou vrstvu lidí, pro toho každého člověka, nejenom pro ty jedince, aby všichni lidé se sjednotili za dobrou myšlenku.

0: Naše putovanie za zvonmi a zvonolejármi sme začali na zvonici vo Svetom Jure pri Bratislave. A ukončíme ho pod vežou kostola svätého Egídia v Bardejove. Medzi tými, čo čakali v preplnenom chráme na prvé slávnostné zvonenie Urbana a Jána, bola aj zvonolejárka Marie Tomášková Dittrichová.
1: Nemyslete, že nemám přitom malou dušičku. Přestože zvon se projevoval při svých zkouškách, kolaudacích jednotlivě velmi dobře, tak jsme nemohli vyzkoušet, jak zní spolu dohromady. A to se neozývají pouze ty hlavní tóny, které lidské ucho slyší, ale je to celá řada alikvotních tónů u jednoho tónu i u druhého tónu. A oni ty alikvotní tóny musí spolu stále udržovat tu harmonii. Nesmí dojít nikde k disharmonii, protože i to by bylo možno zaznamenat. My jenom podle ladiček, kterými jsme si nastavili tón zvonu Ján, jsme zkoušeli při skutečném tónu zvonu Urban, jak asi budou spolu znít. Je to strašně těžká zkouška pro zvonáře i pro kolaudátora. Jen ta veliká praxe nám to vlastně dovolí a umožní se v tom zorientovat. No a proto, když jsem slyšela při slavnostním Gloria v chrámu první údery zvonu z věže, tak jsem se až rozplakala, jak se mě to strašně líbilo. No a pak, až jsem vyšla ven, tak jsem byla strašně spokojená.